0: Kaj boš dobo?
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lagerji.
2: Uživajte poletje.
0: Hvala lepa.
3: Z veseljakom.